si jel a naraz už tam byl. A nebo, že by jsem sem tam zdřimnul? Není možné, bo na stopro vím, že tam byla Blonská, ta Helena Baník, která vypadala jak Milena. No vlastně akurát ty vlasy. Po třetí hodině už mě to čím dál víc lákalo do lůžka, ale ta halda neprohlednutých filmů se zdala větší a větší. A sem tam se mi zdalo, že se aj hýbe. Tu jsem tam zkusil dát to tajemné růžové kolco. No ale vyklubalo se z toho porno. Ten vuljarin. Tuž ale co s pornem ve tři ráno, jak je člověk sám doma, jak Kevin. Tuž jsem aspoň chvíli čučel ze studijních důvodů. By mě zajímalo, jestli ty herce tam vybírají schválně s takými štanglami, aby nasrali obyčejné smrtelníky. No ale docela mě sralo, že tam nebyl taky ten suchý dubbing, co býval na prvních pornokazetách, co jsem kupoval kdysi na burze za haldu v Hrabůvce, jak mi ještě fungovalo video. V půl páté mě zbudil trojhlasý řev, jak by zabíjali stado vepřu. Bo jsem asi čelem, co jsem měl chvíli opřené na stole, zavadil o hlasitost. Honem jsem hrabnul po ovladaču a ukončil to trápení těch třích blonsek s těmi šesti chacharami. Jestli to slyšela susedka od vedle, však vytěkera, co s ní pravidelně jezdím vytahem, tuž to, abych radši začnu chodit pěšky, bo si bude myslet, jaký že jsem kanec. A jak by mě zalehla ve vytahu, tuž by mi ani strý zvyk s přítelem rodem nepomohli. Ráno jsem se tak doplazil na šichtu, jak kobra s berlami. Partia na mě znalecky mrkla a pri první noc s dividičkem, co? V robotě jsem se celý den posunoval jak zabržděný vagon na hlavním nádru, ale těšil jsem se dom na zbývající nadílku filmu. Cestu ze šichty jsem poslal chlapi do řiti z jejich pozvánku na paruškopku do výběru a koupil jsem si další dávku televizních žradel a valil dom. Uvelebil jsem se do vytlačené díry v gauču od včerejška, paru razy se zavrtěl, podíval se, jaké fajné titulky jsou na začátku Spidermana a hned na to jsem ocenil aj titulky na koncu. Tuž co se robí? Okradli mě? Ten chachar Jarin mi půjčil enem placku s titulkami? Jak jsem si to pustil kusek zpátky, bylo jasno, že jsem chvíli zdřimnul. Tuž dobré, nemá cenu tělo trapiť. Chvíli spočnu, pravil jsem si. Probral jsem se kolem 11. celkem vyspany, akurát zmlacený, jak obilý jeble cepem. Oko mi padlo na stůl na ty čtyři disky a bylo jasné, že času je málo. Tu jsem zlápil první s Bohem Lenine a celkem jsem vydržel, bo mě to bavilo, však ty Komanče si pamatuju. Jak ta mama dodychala a rozprašili ji do povětře, ani jsem nečekal, až dojedu titulky a hrabnul po kulovým blesku. Česká klasika. To se dá sledovat vždycky. Nejlepší o půl druhé ráno. Ještě, že to znám, bo těsně před začátkem stěhovací akcie jsem zas chvíli zachrapal. Potem jsem ještě kuknul na začátek Zloděja Čehosik. Celý název už si nepamatuju. Akurát vím, že tam hrála ta Angelina s tím nafuklým piskem, co by mohla žrať Tatranky na štorc. To mě moc nebavilo, ale tež to mohlo být tím, že se mi chtělo už tak chrapat, že jsem viděl dvojitě. Před odchodem na šichtu jsem se ještě chvíli prospal. Jak jsem se dostal do kanclu, si nepamatuju, což je divné, bo ten smrad z těch spocených lidí ráno v lokalce by postavil na nohy aj Lenina v mauzoleu. Voli v robotě si zas ze mě robili řiť, ale já jsem je moc nevnímal. Ještě, že necvakám v robotě na psací mašině, bo by se mi na obědě řechtali, že mám obtisknutou klaviaturu na pale. Cestu z roboty si už pamatuju celu. Ten čas v robotě bez DVD mě jakž takž dal dokupy. Doma jsem do sebe natlačil poslední film, co si ko jakýchsi koniašak a blondiate děvuše. Mohlo to být dobré, ale pokaždé, jak bylo v záběru lůžko, jsem automaticky zavřel oči, už ani nevím, jak to skončilo. K večeru jsem zdvihnul říc gauča, naházal krabičky do igelitky a s krvavýma očama valil do půjčovny za Jarinem, bo jsme tak byli domluveni. Zrovna se tam štenkroval do jakýchsich dvou fešných šestnáctek, tuž jsem chvíli zdřimnul opřený o regál, vedle jakési groby, co se tam schovávala a škvíru mezi DVDčkami ho pozorovala. Jak ty rozjíhňané baby odešly, začal mi Jary nabízet jakési novinky. Poděkoval jsem mu a řeknul, že žádné filmy nechcou tak půl roka vidět a že mi stačí monoskop. Jak jsem šel dom,
ten vůl za mnou ještě volal, že jsem to nemusel vracať, že stačilo až v pátek. Asi ho zabiju.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Máš tady fleka? Co? Co? Ale nebyl v Kácově?
2: Ne.
1: Čermáka znáš? Ne. Dolině?
2: Ne.
1: Co?
2: Ne.
1: Na Táboře? Co? Ne.
2: Já si omyl nějaký.
1: Je, někde jsem tě, kurňa, někde jsem tě viděl. Jsi takový. Určitě. Co? Nešopíroval.
2: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin přesně, mě to za chviličku.
1: No to ti můžu říct přesně. Mám digy. Čtyři. Počkej, ono. Pět, šest. Počkejte, vteřinovka, jsem teďkon koupil od Rudly. Teď 17 děleno 53.
2: Dík.
1: To jsou přesně.
2: Je to přesně.
1: Kurňa! Někde jsem tě viděl. Feržio, hele. A mě neoblafneš. Feržio, počkej. Jasně, určitě, hele, z televize. Jasňačka. V televizi, hele, že jsi byl v televizi. Co? Že jo, víš? Ježíš.
3: Lojzo.
1: V televize, hele. Pojď sem, tak v televize. Jsi šánu, ne? Tak v televizi. Počkej, v nějakým pořadu. Kruci, jak se to jmenoval? Kruci 40. Počkej, takovej nějakej čeče, detektivka nebo co? Čeče, nepovím ti, ale stará by si vzpomněla, ta furt čumí na bedinku, vždycky doma na loměná, ne? Kouká, jdu domů a vždycky zás koukáš na to, co? Hele, posledně, ježiš, ta by se zbláznila. Pojď, hele. Hele, až řeknu, že jsem seděl s tebou, tak tady normálně, hele, pojď se mnou, hele, zaplatíme to a půjdeš ke mně domů, co? Jdu takhle, zas do televize, ne? Tohle, hele, pojď, vyběm, dáme si na X, pojď, Xovka, hele, jsme kámoši, ne? Šáhnu na tebe, ne? Hele, Lojzo, šahám na umělce. Tak co, víš si, šup, Xovka.
2: Já se vážně,
1: hele, co?
2: Já na X těžko.
1: Ty bláho, s tebou bych chtěl mít dvou domek. Nebo hladit včelu. Tak co, šoupni to tam, hele, Xovka. Co? No co je?
2: Já to těžko, já tak...
1: No hele, ne, to... hele, neštvi mi. Dej si bacha, ti říkám. Pustím tě, jo. Tak se dívej. Tak šup, ex.
2: Promiňte, já to nesmu.
1: Co je?
2: Promiňte, já
1: nemůžu... Ty seš teda... I umělče. Vy jste jaký pěkný násodkové, ne, co? Hele, tak pojď sem. No ježiš, tak to je výborný. Počkej, ale ty člověči, ty máš takový blbý jméno, kruci. Jak ty se jmenuješ? Ale tenhle ten ksik určitě, no jistě, z televize. Ty jsi tam, hele, ty mě vždycky to, stará, ta vždycky na to kouká, hele, už je tam zase. Ty máš vždycky tu skobu, víš, tohle, a vždycky takhle děláš tam a lítáš jak blázen vždycky. No, jo.
2: Co to bylo za pořad, co jste viděl?
1: Co, no já nevím, no nedávno to bylo, že jo. Čeče, nevím, fakt taková nějaká detektivka nebo co, jsi tam furt stvářil strnule, víš. Furt tak jako, furt ses jako díval. Nebo to bylo nějaký, jako, do strany se zdíval, pak zase takhle. Tohle člověče neřeknu ti, no hele, no říkám, že jo, stará by ti to řekla, taková, a vím, že tam byla něco jako kriminálka nebo co, pojď sem, ale bylo to určitě na prvním programu,
2: protože... Zaplatím.
1: My druhý nemáme,
4: víš. Váš občanský průkaz, prosím.
2: Proč já?
1: No, co se divíš? Třeba soudruh stráž mistr bude chtít autogram pro tvůj dcerušku, ne?
4: No já bych nečetil občanku.
1: Co?
4: No, čekám.
1: No proč, to je zbytečný, to je přece ten. Kurň, jak se jmenuje? No v tom pořadu hrál. V tom, v televizi jsem ho viděl.
4: Jo, vy jste ho viděl, vy jste ho poznal,
1: no,
4: jo?
1: No jasně,
4: když se to nehlásil.
1: To poz... No, a proč bych to měl hlásit? Na víte, čeho? Kolik umělců běhá po televizi, kdybych měl každého hlásit, tak...
2: No, jistě, teď má pravdu, se
4: vidíte,
2: kolik umělců běhá po
4: televizi. Prosím vás, buďte sichá.
2: No, běhá po televizi umělců.
1: A teď ti to fakt zbytečný dělá v tom pořadu, no, když jak se to s tím kožombem, ne.
4: Tím. Ano, to byla taková relace, federální kriminální ústředna pátrá, rozumíte?
1: Jo, a víte, že to je možný, protože mě tohle kopisla jako detektivka s otevřeným koncem.
4: No tak už si dořádil, Jaroslave Hanuši alias Jiří Lábus. Že se nestydíte zneužít takovýho jména, takovýho skromného, oblíbeného, inteligentního, hezkýho, populárního umělce, jako je náš Jirka Lábus. Jdeme!
1: No jo, ale hrál to dobře, kluk jeden. Celý Lábus.

0: Chceš bílý nebo černý? Jsou ti černý?
1: Černý, měvej.
2: Sváděla jsi to?
3: Zapomněla jsem.
2: Od koho je káva?
3: Od Žida.
0: Od Žida?
2: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno tehda, no to rozumím.
0: Měli zavříno.
2: Ale je stuchá, nebo co?

0: otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi!
1: Co zas?
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Tak si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Jeli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? No, jsem z toho ze všeho tak otrávené. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
0: Non-stop, já chci žít non-stop. Děvši jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
1: Nestačil.
3: Takže pojďte sem. No, víte, i já mám svý problémy, že jo? No co, nevypilte se o to, všechno moje žena tohleto, no, co to děláte?
4: No, mám svý problémy, to je, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním mlátí. No, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo? No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo? No, o vás říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klaskuje za jevištěm.
5: Luďo! Luďo!
6: Nazdav, Uďo. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, to všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě tě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémy, jak se dík... Uďo. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
7: Tak byl tam Iveta, já, Pavel, Petr.
6: Čili celá palta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evže.
7: Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Peto, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš, Miloš odešel s Věrou.
7: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Peto, Milek, Miloš s Věrou.
5: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
7: Promiň, máš pravdu. Luďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že teď Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
5: pak přišla Eva s Rourou.
7: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Pet, Milek, Stáňa tedy.
5: Stáňa tam byla.
7: Stáňa tam nebyla. Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že já... Tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teď po začátku a řekni a autikuju, velmi autikuju.
5: Iveta, Roura, Milan, Věra,
7: Dušan. Dušan tam nebyl?
5: Byl.
7: Nebyl.
5: Byl tam.
7: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
7: No dobře, ale klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako chytaj, musíš důlehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný vejce, nevyrovnaný pár, Luďo. Vejce nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
5: Já mám Ivetu.
7: Nemáš, Luďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, než to bude Daniel slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku, budete tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Uďa? B.
8: Jak to já za mladá, vidě Ruš. Dojme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout.
9: Tak.
8: Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je.
10: Já to věděla.
8: No tak pojď. Tak pojď, prosím tě. Bez těch komedií. No až se smějte, první klavicích, to je hezký. Známe firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no, ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
10: Nechte to.
8: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
10: No. Jako teda bylo to jako těžký teda.
8: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
10: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
8: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
10: To znamená jako teda na podzem.
8: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
10: No v listopadu říkám.
8: No 17.
10: 17. no.
8: A kde?
10: Kde? No.
8: Na Al. Al.
10: Na Al. Jašce.
8: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Ne, napovídej mi tam, nebo ti vyrazím.
11: Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
10: Velký, nechte to.
11: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
10: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
11: No to když nebude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
10: No byl tam Petr, Dušan, Mirá.
11: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
10: Jo.
11: No. Přesně, tak to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
10: Ne, no prostě...
11: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě. No.
10: To tak blbě učí.
11: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
10: Tak hlavní hesla...
11: No, to bude.
10: Byly jako...
11: Na Štěpána, bez Štěpána.
10: Bez Štěpána.
11: Jak ještě do koše, no a dál, no.
10: Pak to, svobodné dolby.
11: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
10: Teda volby.
11: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
10: Máme hole v ruce.
11: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
10: Na Václavském náměstí promluvil lid.
11: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
10: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
11: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá co na tohleto. Co znamená zkrátka OF?
4: Opravdu, to jsem neviděl.
10: Osvobození Fojtíka.
11: Ale prosím tě!
10: Ne.
11: Tak si tipni se ještě jednou.
10: Já nevím.
4: No, jsem neviděl tohle.
11: A co ještě?
10: Očekávám funkci.
11: Ale už... Občanské fórum.
10: Je občanský fórum.
11: Protože tohle to nevíš, jsi zásadní...
10: Jsem to věděla, no, ale to vypadlo, no, tak blbý, ty kraviny.
11: Vyjmenuj některé členy vlády.
10: Jako tehdy, jo.
11: No, jmenuj, no, tak.
10: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový, no, jsem tak blbý, no. Takový ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako...
11: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
10: Dinsbier.
11: Dalšího jmenu.
10: Pak tam byl tán, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
11: Sída. Sída Kosmela. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
10: Jak?
11: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
10: a pak ten,
11: důležitou osobnost nějakou.
10: Ten, takový ten, no, takový ten...
11: Ano, ano, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
10: Malá.
11: Ale prosím tebe! To byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
10: Byla to ta strana...
11: Komu?
10: Komu zvoní hrana.
11: A prosím, komunistická strana.
10: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla.
11: Prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci.

0: voda. To je počasíčko. No ne, to je překvapení. To bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu. Zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí. To je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, budím zapáchám. Neboj mě, jsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy ryšky, semenáci, pojďte, pojďte, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma.
1: Táto, neseš něco?
0: To budeš koukat, co nesu.
1: To je krása.
0: Viď?
1: Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš.
0: Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch.
1: Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
0: Prosím tě, nesíčkuj.
1: No, pro jistotu tě prohlédnu.
0: Ano, má.
1: No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo.
0: Neříkej.
1: Je tady.
0: A kde?
1: Za krkem.
0: No to je nadělení, co budeme dělat?
1: No naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto.
0: Ano, mámo.
1: Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
2: Co pak je, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Zda není nemocné.
1: Chytil klíště.
2: Kde?
1: V lese.
2: Ale kde ho má?
1: No tady, za krkem.
2: Já nic nevidím.
1: Půjčte si moje brýle.
2: No jo, je tam. To by chtělo petrolku.
1: Zkusíme ho vykloutit.
2: Musíme opatrně.
1: Ať mu neutrhnete hlavičku.
2: Chceme proti ručička?
1: Jo.
2: A je venku.
1: Ale kde je?
2: Asi někam zapadlo.
1: Tak děkujeme, sousede.
0: Děkujeme, sousede.
2: Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte.
1: To je hodný člověk, táto.
0: Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každý od nás něco odnes.
3: A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženu, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se.
4: A já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No.
3: A na prostředí zapomeň.
4: To asi nezapomenu.
3: Zapomeň.
4: To nezapomenu.
3: No tak ať je potvin. Tak spust.
4: No tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, no, prostě slepice, no. Ano. Já si ji teda
3: ano,
4: dělám.
3: Ano,
4: no.
3: Ano.
4: Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka.
3: Ano.
4: Schválně.
3: Ano.
4: Máte auto?
3: Ne.
4: My jo, žigula.
3: To je všecko? To je všecko?
4: No, tak ještě, no, všecko, no.
3: Ty zase na oplátku, já se zeptám tebe, můžu?
4: No.
3: Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den?
4: Ne. Teda, tak ráno vstanu.
3: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
4: To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša. Pak teda udělám ranní higošku.
3: Prosím?
4: Higošku, no, zuby a...
3: Ano.
4: Pak jdu do práce.
3: Ano.
4: Tam teda dělám fest, no. Ano. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. Pak teda zavřu krám.
3: Ano.
4: No a když prší, tak jsem doma.
3: No. A když je hezky?
4: Tak jsem taky doma.
3: To máš pestrý, no. To je hezky. Ještě jednu věc, máš nějakého koníčka, nějaké hobby?
4: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
3: Prosím.
4: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se plbneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drubčím a...
3: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotékách?
4: Dušana, no.
3: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka.
4: Tak teda... skupinu.
3: Ano.
4: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
3: No, tak.
4: Ale zpívá lepředu.
3: Ano.
4: A to je drupy, no.
3: Ano. A z vážné hudby?
4: No, tak převážně teda, když mě to teda popadne, tak to je ABBA. Ale když si má možnost vybrat, tak teda drupy.
3: Ano.
4: Protože to úplně...
3: Je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se tě zeptal na jednu věc. No tak už toho nekruženo mě tady.
4: Já jsem se trošku rozjela.
3: Já koukám, ano. Ještě jednu věc bych chtěl o tebe slyšet. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
4: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo. Teda, ale dobrý, jo. Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom lejně ukradli ty hrábě, to bylo fakt dobrý, teda no blbý, teda, jo, dobrý, no.
3: No to je omyl tady, to je omyl, já přece to jsou písničky Ivana Mládka.
4: Vy jste kdo?
3: No já jsem Lábus.
4: Je, vy jste ten herec Lábus,
3: no.
4: Je. Co jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.

0: Nový krém, želé royal, lalalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů.
1: Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
1: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
0: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
2: Červená!
0: Flek!
2: Zelená!
0: Flek!
1: Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše... Ta píše...
1: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
0: Ono tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: V banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem v minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
6: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
5: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník je lovecký pes nebo norský horník?
7: Bank.
5: To je špatná odpověď. Jiřini? Kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
6: 498 396 118 541.
5: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
7: Bank.
5: To byla špatná odpověď. Jiřini? Kdo odešel z premiéry opery Escamillie uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
6: Sám dirigent Salvatore Giannini.
5: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
7: Bank.
5: Čas vypršel.
7: Bank.
5: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
8: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.

0: Jiřino, proč právě Jiří?
1: On jaksi...
0: No co jaksi?
1: Totiž...
0: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
1: On hrozně...
0: Ano, páchne. Já? Ano, panu Jiřímu smrděj nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Kde šemík skočil z hrade do labe?
2: Kdy tady?
3: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří.
0: Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
2: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
0: Jak?
2: Monotematické.
3: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále.
0: Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá.
3: Vám to nejde. Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Knidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
2: Zatím.
3: Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej.
0: No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
4: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
0: Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce PR-ko od bod?
5: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
1: Pečici a pečici. Herrgott.
0: Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
5: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová...
5: Termogeneze. Svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrvných živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
0: Ano, to je... To je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
1: 30?
0: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
2: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
3: Proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou? Že jste zbabělec. Posera.
1: A smrdí.
0: Ano. To je správná odpověď. Má. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Jiřino. Co je to aktinidia arguta?
1: Tak to je keš. A rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutná jako kiwi.
0: Ano.
1: No.
0: To je správná odpověď. Vy jste mě překvapili.
1: Já s ní totiž dělám marmeládu.
0: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
2: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
0: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
5: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
0: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou pitvost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
2: Smílek, to,
0: ano,
2: to jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl,
0: to
2: ne?
0: To tam nevyčetl.
2: Ne, to se nezlobte, ale...
0: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Ksemír? To je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Ksemír, jenom vy! Vy, intelektuálně! Hnidobych! Knihomol! Čemu to ty máš starosti? Čemu? Naprčou! Neznáš Semílka! On neznáš!
5: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
6: Rogere! Rogere!
5: Co zase děláš ve skříni?
3: Ale zase blbnou ramínka.
5: Za hodinu přistáváme.
3: Ten čas letí. Sorry, Betty. I'm very unavený. A pak musím ještě vyžehlit pár svátečních bod pro přistání.
5: Říkáš pořád, very unavený. Ale co mám napsat do palubního deníku? Podívej na tu bilanci. Leden nic, únor nic, březen nic.
3: Počkej, březen... To byl petting.
5: No ale přes skafandr. Podívej Smirnovovi, jak řádí.
3: To jsou psi.
5: Rogere, co tam mám napsat?
3: Napiš, že se mise víceméně zdařila.
5: Cože? No, mě snad šálí sluchový ventilátory. To mám lhát celému světu? Mám lhát Billovi, Putinovi, Václavu Havlovi i rodině Blairů?
3: Betty.
5: Shut up.
3: Vem si Nihinil.
5: Ty jsi vem Nihinil. Rogere, podívej se mi z očí do skafandru. Co pak se ti nelíbím?
3: Na tuto otázku ti, milá Betty, nemohu odpovědět.
5: Proč?
3: Ještě jsem tě neviděl.
5: To mi říkáš po 9 měsících. Dobře. Jdu připravit přistávací manévr. Mezi námi je the end.
3: Betty.

0: Pro Českou televizi, za nás, Lajka Vrbná. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem tady.
2: Posaďte se.
0: Jo, děkuji. Tam je zima, co dneska?
1: No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, takže odložte si ten.
0: Jo, děkuju.
1: Když tak se upravte, jestli máte
0: jo,
1: hřeben.
0: Jo, jo, si čísnu,
1: jo. Jo, jo, takhle.
0: Tak je.
1: Upravte se.
0: Já už jsem upravený, jo.
1: Jo.
0: Prosím vás, je to expres, jo, já tu spěchám, protože mám...
1: Je to expres,
0: jo, děkuji,
1: ano. Ano, to je polaroid, takže za chvilku,
0: jo, jo, jo, jo, jo.
1: Za chvilku to bude hotový. Já si jenom takhle zaměřím. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Takže prosím vás, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě.
0: Ano.
1: Níž, aby... Pozor na bratičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako... Jo, jako vy tady odsaď jde světlo, tak. A dívejte se na mě, ano. Tak, tak, tak. To bude ono, to je ono. Jo. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jo, takže teď... Teď prosím... Ne, dívejte se sem, jo?
0: Aha,
1: jo. Sem se dívejte.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Dívejte se na mě, ale...
0: Ano?
1: Já tady nebudu, jo?
0: Jo, vy to nebudete, kde, aby... Já to sám nevyfotím, ale...
1: Ne, budu tady. Budu tady, ale nebudu tady.
0: Jo, takhle, že jako vy si jdete k tomu. Ano, ano.
1: Tady samozřejmě budu, protože...
0: Jo, já rozumím, já jsem...
1: Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se díval do objektivu.
0: Ano, no? Ano, já takhle, ano.
1: Takže se dívejte
0: Takže
1: sem.
0: Na vás, jako...
1: Takže na mě, tak.
0: Ano.
1: Ale, dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak.
0: Jo, takhle, ano.
1: Takhle se dívejte na prst, ano. Přesně, to je ono, já si vás, tak, výborně, a ty bych... Promiňte, já jsem to asi špatně.
0: Jo, prosím vás, jako já strašně spěchám, nezlobte se, já...
1: To je hned hotový, to je hned hotový.
0: Musíme za půl hodinky na
1: ministerstvo. To je Polaroid a to má za minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst, ano tady
0: jo,
1: není,
0: tak, ano, já,
1: ale
0: jsem,
1: jako
0: ano.
1: Kdyby tady lebl. Tak, výborně, výborně, ale pozor, zase tu hlavičku níž, jo?
0: Ano?
1: To už je moc, pozor, jenom, tak, tak, tak, čudlík.
0: Tak, čudl, jo, ale dívám se, ale...
1: Jo, ano, ano, správně, správně, ano, ano, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu.
0: Ano, ano, občanský průkaz.
1: Občanský průkaz, ano.
0: Ano.
1: Tak.
0: Prosil bych.
1: Ano, takže občanský průkaz.
0: Občanského průkazu.
1: Fotografie.
0: Ano?
1: Ano.
0: Chtěl bych to do pasu.
1: Ano. takže do pasu.
0: Ne, do občanského průkazu, prosím.
1: Do občanského průkazu.
0: Ano, do občanského průkazu.
1: Dobře, dobře. Ano, jedna fotografie.
0: Ano, jedna fotografie.
1: Jedna fotografie.
0: Do občanského průkazu.
1: Tak. Ano, výborně. Tak.
0: Ale do pasu.
1: Takže dvě fotografie.
0: Jestli jsou dvě vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou
1: dvě, tak... To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak
0: jo,
1: je
0: jo,
1: do pasu,
0: jo,
1: to je jedno,
0: jo.
1: Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie?
0: Já bych potřeboval jednu fotografii do...
1: Takže jednu fotografii.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu do pasu, no.
1: Vy jste zaplatil jednu fotografii.
0: Jednu fotografii jsem platil, no.
1: Takže do občanského průkazu jednu.
0: Ano, jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie.
0: No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako...
1: No ne, dvě nejsou. Jenom jedna.
0: No tak
1: jenom jedna. Takže jenom jedna.
0: Dobře. Takže
1: nemusíte mít dvě.
0: Jednu fotografii. Jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Tak. To se nezměnilo, to jsou...
0: Jo, tak to je pořádku, já jsem myslel, že se to změnilo, protože...
1: Ne, jedna fotografie.
0: Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no takže to jako...
1: Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo?
0: Jo, no jednu.
1: Tak, jednu.
0: Ano.
1: Jednu, ano?
0: Ano, jednu.
1: Tak, výborně. Tak, takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu, tak. Tak pozor, tu hlavičku zase sem.
0: Jo, takhle.
1: Tak, výborně.
0: Ano.
1: Ano. Takže jedna fotografie, výborně, do občanského a už...
0: Ale do pasu.
1: Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete.
0: Ne, já ne. To se já strašně spěchám, ale
1: to je,
0: já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji.
1: Si asi špatně rozumíme. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii.
0: Ano, jednu fotografii.
1: Si zaplatíte dvě fotografie. Vy říkáte do občanky a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně já počítám, ale já doufám, že jo.
0: Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu.
1: No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas.
0: Ne, vy špatně rozumíte, já potřebuji do pasu do občanského průkazu jednu fotografii, prosím vás.
1: Podívejte se, tak to se tady budeme dohadovat, nebo co?
0: Prosím vás, tak...
1: No.
0: Tak prosím vás, tak já poprvé strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže
1: Tak jednu fotku.
0: Jednu fotografii do občanky. No, říkám to česky, ne pro boha. No, tak prosím, tak se dívat se tam.
1: Prosím,
0: a jednu
1: fotografii do občanského průkazu nebo do pasu, to máte jedno.
0: No,
1: prostě,
0: dobře, hlavně, aby to bylo do pasu.
1: Výborně. No tak vidíte, no. No tak co?
0: No já potřebuji tak vyfotit prostě do občanky.
1: No dobře, ale do pasu chcete taky.
0: No do pasu, do občanky.
1: No takže dvě.
0: Nebudeme se hádat, celý mějte 10, ale to mám do té občanky. A už to udělejte opravdu. To je hrozná. Já spěchám. Jsem měl už namyslel to před 5 minutama.
1: No,
0: to bylo řečí, no. To vyplazne jazyka, je to. To je zjistě.
1: Nevím, to je.
0: Ježišmar, jak jsem tam měl bejt, pro boha, to je zoufalý.
1: No, nedá se nic dělat, musíte
0: já
1: počkat.
0: Já vím, to chvíličku trvá, no.
1: Polaroid, to je z... No, vidíte. Karle. Nazdar. Seš to ty, já tě nepoznám.
0: No, ahoj. No nazdar, Zdenku, já tě taky nepoznám. Byl jsi pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar, kamarád, jak se vede.
1: A jo, dobrý, co ty?
0: Ty kluku, ty takhle fotíš jo, teďka,
1: jo.
0: Jo, ale no, víš, no, tak teď trošku podnikám, no. No, no to je z tunelu.
1: No,
0: víš
1: to, jo.
0: No, jo, co?
1: No, tak tady máš.
0: Výborně, díky moc.
1: No, no, nech to být, žádný peníze nedávají.
0: Ale
1: nedávaj.
0: Co, no,
1: dobře.
0: Ale jo,
1: věci.
0: No, dal jsem to platit.
1: Jo, no, jo,
0: vlastně, dal jsem platit.
1: No, dobrý, no, vidíš, no. Tak jsi chtěl, no. A máš to do pasu, no.
0: Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, tu fotku.
1: Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no, chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu.
0: No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám tě, no pas ještě mám 4 roky platný, prosím tě, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče.
1: No, ne, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě, no, jistě, do fotografii jsi chtěl.
0: Do občanského průkazu.
1: No do občanského průkazu, ale máš do pasu, jak jsi chtěl.
0: No já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského průkazu.
1: Ale vždyť já říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece,
0: ne? Ale co do pasu, no do pasu, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl.
1: No to je jedna fotka, to máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to
0: je jedno. Pas, prosím tě, mám, ježišmarja, 4 roky ještě platný, člověče.
1: Ale pas jsem nepletě, já nemyslím, že do pasu, to máš do občanky, samozřejmě. Mě,
0: no,
1: že jo,
0: no, to je do občanky?
1: No jistě, samozřejmě, ale máš to do pasu, jak jsi
0: já
1: chtěl.
0: Já pod sebou jenom do ty občanský legitimace.
1: No ty to máš, do občanský legitimace.
0: No, to je do pasu, do
1: občanky. Ale víš co, polip mě,
3: úžasné. Taková friganská práce vyžaduje velikou trpělivost.
1: To nesmírnou trpělivost, víte.
3: Je všecko tak realisticky vyvedené, víte, ty obdivuhodné.
1: Už mi zbývá dodělat kormidlo.
3: Jo, jo, jo.
1: No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě fór je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte, tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte?
3: Jo, takhle.
1: Jo, lepidlo.
3: A jak dlouho jste to všechno dělal?
1: No, 40 let.
3: To je neuvěřitelné.
1: No, 40 let, to jsou 2 generace.
3: Jo, jo. No. A co rodina?
1: No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel. No ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí. Každá nešikovnost se vymstí. No ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a...
3: No. A co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte? Co potom? Co to bude? To bude hotové?
1: No to, moment, já vám něco, dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu, zrovna včera mi to přišlo. Počkejte, hned jsem tady.
3: To je fantastické, to je... No to je dokonalý, to je... A on to je... Myslím, že to bude těžší.
1: Mám to, země. Obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr
4: takto jako já a přímo až z Austrálie námořní muzeum Sydney, víte, mi to posílá, to je pozvánka, poněvadž já bych to chtěl umístit v námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40letého úsilí, víte, no já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože for je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď tu máte za dva, za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kunšt. Modelářský kunšt, víte? Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, zásný pane, tak...
3: No tak my půjdeme.
4: No, děkuji vám, že... No. Že jste přišli, že jste mě navštívili a... Přijďte, nashledanou, zas.
3: Tak. Pro Českou televizi Zdeněk Přehr. Zdeněk Přehr Zdorský.

před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos látil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, kde má hodinu. Co to je? To přece není normální.

0: den. Televizní zpravodajství Zeměkoule Lumír Voubal. Počal bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktor Sehnal.
0: Jo, to jste vy?
1: Ano.
0: Tak, tak. Vy jste tedy ten poctivý návězce, o kterém teď veřejnost často hovoří? Ano, ano. No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím, slum to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si plát posechnu. Také, také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: No, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze. No
0: to já vím, že samozřejmě. Nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: Tak co bys tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že to byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neokické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Že?
1: Tohle přijde, když to jako... Jako kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že už nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě, jistě, jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomeňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že...
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A šest je báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No, proč bych to jako dělal?
0: No, protože vás nikdo neviděl, že?
1: Ale to nebyly moje peníze.
0: No já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přeci jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony.
1: No
0: vidíte, už děti, vy jste si za ty peníze mohl, máte auto?
1: Ne.
0: No vidíte, mohl jste mít auto, člověče. Vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou Zeměkouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život, chápete to?
1: Jsem debil.
0: Českou televizi umíl Voubal. No, to není normální, to není, to není logické.
2: Všichni se zapojili do tvrdého boje s oživlom. Na prekladacích stanicích stojí v rozmrazovacích tuneloch vlaky až 15 hodin, ale železničary se drží. V zložitější situací se ocitli naši cestáři. Nemají správcov.
3: Jsou tam. Jako vždycky.
2: Cestá počtá na místě. Jsou často.
3: Jako vždycky.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: Hodonínská nemocnice má nově k dispozici špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Zařízení je do nemocnice zapůjčeno a pomáhá připravit zdravotníky na moderní robotickou chirurgii, která se stále více prosazuje v běžné praxi. Vedení nemocnice zároveň upozorňuje, že v krajských nemocnicích po celé Jižní Moravě zatím chybí komplexní robotické centrum.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Přípravu obchvatu Břeclavy komplikují odvolání proti stavebnímu povolení. Z 5 podaných odvolání se 4 týkají majetkových sporů, například výkupních cen pozemků, přístupu k nemovitostem nebo dopravního napojení. Jedno odvolání podalo Sdružení Děti Země, které upozorňuje na podmínky kácení stromů a náhradní výsadbu. O všech odvoláních nyní rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Město Mikulov, Jihomoravský kraj a regionální muzeum v Mikulově podepsali memorandum o spolupráci. Cílem je lépe koordinovat péči o památky, připravovat společné kulturní projekty a zlepšovat služby pro obyvatele i návštěvníky města. Dohoda se týká například zámku, zámecké zahrady nebo synagogy, které mají různé správce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Nové multifunkční hřiště ve Bzeneckém místní části Olšovec je zase o krok blíže k dokončení. Areál nově doplnili lavičky, odpadkové koše, stojan na kola i bedna s nářadím pro různé sportovní aktivity. Město zároveň chystá úpravu oplocení směrem k sousedním soukromým pozemkům. Plot bude vyšší, aby zabránil přelétávání míčů na okolní zahrady.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonínská nemocnice má nově k dispozici špičkový robotický trenažér, na kterém se mohou školit mladí lékaři. Zařízení je do nemocnice zapůjčeno a pomáhá připravit zdravotníky na moderní robotickou chirurgii, která se stále více prosazuje v běžné praxi. Vedení nemocnice zároveň upozorňuje, že v krajských nemocnicích po celé Jižní Moravě zatím chybí komplexní robotické centrum.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Přípravu obchvatu Břeclavy komplikují odvolání proti stavebnímu povolení. Z 5 podaných odvolání se 4 týkají majetkových sporů, například výkupních cen pozemků, přístupu k nemovitostem nebo dopravního napojení. Jedno odvolání podalo Sdružení Děti Země, které upozorňuje na podmínky kácení stromů a náhradní výsadbu. O všech odvoláních nyní rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přehánkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na hornácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Hornácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Radio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Nevíš, kolega?

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pekelná vedra pokračují. Ve vinicích dostávají zebrat zejména mladé výsadby a keře otočené jihozápadně na tvrdých půdách. Spousta vinařů začalo aktivně zalévat, ale mnohdy je to jen marný boj. Nehledě na blízký akutní nedostatek vody. Nakonec sinicemi zarostlé Pálavské jezera jsou toho jasným příkladem. Léto ale běží dál a co nevidět začnou první sběry raných odrůd na burčáky. A myslím, že jestli to tak půjde dál, vinobraní začne daleko dřív než v minulém roce. Vinaři asi nebudou chtít příliš zralé hrozny a začnou se sběrem dřív, aby vína měli aspoň nějaké kyselinky. A tak i my ve vinařském domě jsme se přizpůsobili a spustili jsme dřív slevové kampaně na vinařský materiál, který budete potřebovat při sklizni. A to neplatí jen o materiálu. Platí také klíčové varování našich enologů a to zní. Řešit technologické postupy až v momentu, kdy jsou hrozny na mlýnku, je nejčastější chyba. Pod časovým tlakem vznikají zbytečné omily. Připravte si sklep v červenci, v září už budete jen v klidu sklízet. Přesně tak. Jsme připraveni vám poradit ze vším, co se týká použití přípravků i technologií. Nabízíme velmi kvalitní věci v řadě firmy Hill. Firmy Hill je záruka kvality za rozumnou cenu. Všechny produkty osobně testujeme a používáme ve vlastních vinařstvích. A to od ošetření hroznů až po finish předlahování. Naplánovali jsme také speciální akci, kdy chceme poradit vinařům, jak a na co který produkt použít a za jakých teplot, pH a mnoho dalších užitečných rad nejen při práci s produkty Firmy Hill. Naši enologové se tak na vás budou těšit a to si prosím poznačte do svých diářů v posledním červencovém týdnu od 27.7. do 31.7.2026. Celý týden vám budou k dispozici, tak prosím přijďte, určitě nebudete litovat. V tuto dobu také probíhají slevové akce na mnoho našeho zboží. Na mátkově třeba čerpadla nebo filtry, ale také sady. Máme jako jediní sady na výrobu vín, tedy kompletní balíček na výrobu 100 litrů vína, který obsahuje veškeré přípravky nutné k produkci špičkového vína. A nejen to, jednotlivé sady jsou zaměřeny přímo na odrůdu, kterou potřebujete. Máme tedy sady například na Chardonnay, Vlašák, Veltlínu, Muškát, Hibernál, Pálavu, Tramín a mnoho dalších. Máme také sady na pálenkové ovoce, jako sady na sajdry, trnkovice, šumivé vína nebo i medovinu. Výběr je ale opravdu velmi široký. Vše jde dohledat na našem e-obchodě www.vinařskydum.cz. Ale daleko lepší bude se stavit a vybrat si na místě i třeba po konzultaci s našimi enology. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydum.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Město Mikulov, Jihomoravský kraj a regionální muzeum v Mikulově podepsali memorandum o spolupráci. Cílem je lépe koordinovat péči o památky, připravovat společné kulturní projekty a zlepšovat služby pro obyvatele i návštěvníky města. Dohoda se týká například zámku, zámecké zahrady nebo synagogy, které mají různé správce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku oblačno až zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami, někde i bouřkami, ojediněle silnými. Odpoledne se postupně udělá převažující polojasno. Nejvyšší teplota přes den 26 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesná.

valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží, a radhošť náruč do kořán, teď věrnost tvojí žehne.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel bít,

nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Na tém našem konci muzika vyhrává.
1: A švarní má.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
3: Opakované úhyny ryb v Dyji na Břeclavsku podle odborníků ukazují, že samotná krizová opatření problém nevyřeší. Největší potíží zůstává fosfor z komunálních čistíren, který spolu s vysokými teplotami, suchem a nízkým průtokem podporuje přemnožení sinic a úbytek kyslíku ve vodě. Prognóza na nejbližší dny zůstává nepříznivá. Dlouhodobé zlepšení má podle vodohospodářů přinést hlavně modernizace čistíren a účinnější odstraňování fosforu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu. Ten v dubnu roku 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Téměř bez vody je také říčka Chvojnica a klesající hladina odhalila i odpad, včetně pneumatiky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Ve Bzenci pokračuje výstavba nového workoutového hřiště v lokalitě Luže. Projekt vzešel z participativního rozpočtu, tedy z návrhu, o kterých rozhodovali obyvatelé města. Aktuálně hřiště ve fázi montáže jednotlivých prvků. Po dokončení nabídne lidem nové místo pro venkovní cvičení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
4: Za lesami, za kurami, za dolinami, hej!

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: V Uherském Hradišti začnou 20. července práce na rozšíření městské metropolitní sítě, která slouží k datovému propojení městských budov a zařízení. První etapa se dotkne okolí autobusového nádraží, kde budou dočasně omezená některá parkovací místa v ulici Politických vězňů, uzavře se chodník ke škole a přemístí se stojany na kola. Hotovo by mělo být do konce prázdnin, termín ale může ovlivnit počasí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Opakované úhyny ryb v na Břeclavsku podle odborníků ukazují, že samotná krizová opatření problém nevyřeší. Největší potíží zůstává fosfor z komunálních čistíren, který spolu s vysokými teplotami, suchem a nízkým průtokem podporuje přemnožení synic a úbytek kyslíku ve vodě. Prognoza na nejbližší dny zůstává nepříznivá. Dlouhodobé zlepšení má podle vodohospodářů přinést hlavně modernizace čistíren a účinnější odstraňování fosforu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu. Ten v dubnu roku 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Téměř bez vody je také říčka Chvojnica a klesající hladina odhalila i odpad, včetně pneumatiky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra na jihu Moravy zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Nejvyšší denní teplota mezi 29 až 32 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: nejmilejší zádaní les.
1: A keď se neudí, bude se pát, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Posloucháte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 10. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkoryse přejít, a Terazky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je dřevorůbať, než také vojáky myť, tvrdil Terazky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalinovou drezuru vepřů. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terazky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolů, kolko máte těch kurov? Sudlomajore, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a ráta nevětě, ale 60 jich níje. Kto jich zožral, Kefalín? Zřejmě kuna, sudlomajore, odvětil Kefalín. Sám se mi dosud neviděl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že jí tu zahledli. Může být, připustil Terazky. Třeba ju zastřelit. Neřekl však Kefalínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů ozbrojen dvěma malorážkami. Jsem dobrý střelec, prohlásil. A ta kuna je už Terazky mrtvá. Té noci se v ráji vepřů střílel jako u Verdunu. Terazky pálil po každém stínu a nezřídka ji trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalín nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a 6 netopírů. A ta kuna, Kefalín, ani neprišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvětil kapitán. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo bok a k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skrý. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojní veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil plukovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terazky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. Co bolo, to bolo, vzdychnul. Terazky se všecko ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojíny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, stejnal rotný Vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opět chytla pátec a nebožák leží jako lazar na ošetřovně.
2: Simulant! Nechám ho zavřít!
1: V té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín! Zvolal, ať se dostaví vojín Kefalín.
3: To snad ne, soudru kapitáne, namítal zděšeně rotný Vaněk.
1: Už jsem řekl, zlobil se kapitán.
3: Posel vyzvedl Kefalína v ráji vepřů a promptně ho dorušil na nádvoří.
1: Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostali se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi.
3: Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku.
1: Po chorvatu míš. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz k noze zbraň sundává a jak se skryje bodák.
3: Během 10 minut byl Kefalín vyškolen.
1: Kapitán Domkář si ho přeskoušel, byl celkem spokojen.
3: Potom Kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty.
1: Kefalín!
3: Upozornil ho ještě rozný Vaněk.
1: Buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit.
3: Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomuku.
0: Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny. Čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar vpochodoval pod velením kapitána Domkáře na náměstí.
1: Holky, vypískla jedna z místních krasovic, on je mezi nima taky Kefalín a přilbu máš na nos.
3: Kapitán Domkář se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape.
1: Co stojí stát? Pravo bok!
3: Velel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil.
1: K noze zbraň!
3: Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon.
1: Bodák skrý!
3: Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápolil s bodákem marně.
1: Přihlížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal do rtu. Vaněk, pomozte mu, sykl kapitán na rotného. A ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani mlehnul.
4: Co on, kapitán řekl plašně, ono se to nějak zaseklo.
3: V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě.
1: Hovada, šeptal kapitán a vztekle přistoupil ke Kefalínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením.
3: A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou stáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zdrceného velitele.
1: Tomu vojínovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne.
3: Asi za 2 hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář.
1: Kefalín Můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovacký ksicht už do smrti neuvidím.

0: počkat, počkat. To, vemte to fiš ještě jednou. A vítám, povítanou. Nahoru.
1: Pitře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Já vám, mně se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
0: Nahoru. Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všecky stojíme a ty pryč.
0: Co se
2: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl. No.
2: Tam musíš, vej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale mezi námi, ty dostaneš dneska medaily.
3: Já vím, Kačavo,
2: co?
3: Jestli to není pravda.
2: Poníku, je?
3: Jo.
2: Bylo jich původně navrženo 5.
3: Jo.
2: A ty jsi byl navržený dodatečně jako šestej. Co?
4: Lézo. Ty jsi moje žena. Ty jsi moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.

0: předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
1: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
0: A Špelec Antonín.

Vážený pane velitel, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli. Jsem rád.

0: Co je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
1: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
0: Jo.
1: Tak, pane Šperec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
2: A prezident!
0: Company Links Maschinen.

taková ostuda. Teď já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukal. Čuškali po mně, sousedky v domě, nedaj-li medaj-li, že je po mně.

0: velec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Liguer, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili nedostal dnes, a když mi nedali dnes, tak a si se žerou,
1: že jo? Ale no tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc nevokřikuj, že jo? Ty máš medaili, já ji nemám. No tak, Liguere!
3: Dekorovanej.
2: Liguere! Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku! Víš, že pak děláš psí kusy!
2: Jde na pol!
1: Ale prosím tě!
2: Nyní ve společnosti! Já nevím! Co dělám? Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To mě zatraceně posvítě, jak který dělám splintou věci jako donský kozák. Prosím tě, jedná společnosti. Byl by zde zájem o jeden kvergry? Ano, prosím, taky se na mě díví. Ale! Indy! Víš? Pane, a musí jen blejsknout. Ne, já nemám ani na
1: Ježíš,
2: Maria. Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoha tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím
2: tebe? Já si vystřelím.
1: Toníku,
2: vidíš,
1: kam vedou ty tvoje Liguere?
2: Liguere to nechce, já to chci. Já si vystřelím.
1: Tohle, nech mě.
2: Já tebe střelím. Já udělám kozáčka, pozor.
1: Pojď si nezbukovat! Pojď, vystřeli! Ale Toníku, nestřílej!
2: Pojď, vystřeli! Pojď, vystřeli! Já si vystřeli!

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se ať se laskavě postarat a jich mě vedali. Až se prominout při vašem vzdělání.
1: Toníku, nekříč, pan velitel, přeci tady, no.
0: A pan velitel, tam pan velitel je vůl, no.
1: Podívej se, Toníku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: A císař pán!
0: Frontík, Procházka, tak je vůl. No?
1: Ale ne, pánové, umyslí toho sklenáře Procházku.
0: Toník. Nepak, já jeho sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůl. A je to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, tě v obě sejdi.
0: Myslíš?
1: Říkáš, no.
0: Jemu se omluvit.

0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Buď, tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
2: Františka Josefa první. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsouditi vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
3: Počkat. Hraná soudní budova. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žerážování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
4: Vážená stolice.
3: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen, nechte mě pokračovat. Slavná soudnice. Co kdyby jsme tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tato čestný bezúhonný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestným slovem zde před soudem? A ví, že řekněme, u něj to odsedím doma.
5: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, zda trest přijímáte.
0: Prosím, a nemohl bych to dostat podmínečně?
5: Trest je nepodmínečný.
0: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Já vím, ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
5: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
0: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slabé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit do kasprav. Prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odseděný.

0: je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu,
1: no, to ještě není tak nejhorší.
2: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
0: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
2: Prosím tebe, a kdo?
0: Někdo, kdo umí mlčet.
2: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
0: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
2: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
0: No, a co já říkala?
2: No, schválně.
0: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
2: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě, co vám v tom a přitom kine za různý věci. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučil. A jak hraje Dalibor? Aha. Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.
3: No jo. Ale co za to?
2: Já jsem to vypočítal.
3: Jo.
2: A přišel jsem k sumě, že bysme vám za to dali 20 zlatej.
3: 20 zlatej.
2: Za 3 měsíce, tak podívejte se.
3: No, 20 zlatej, to jsou pěkný peníze.
2: No, vidíš? Pěkný peníze.
3: 3 měsíce.
2: Hm? 3 měsíce, to je hezký.
3: Tři měsíce, to je moc.
2: No, já vím. No, kdybyste si vzal únor, tak vám řeknu, tak je to zase kratší, že jo?
0: Pane Kukačka, udělejte to. Podívejte se, dáme vám 30.
3: 40, teda když říkáte, no tak jo.
2: Kdo to přihodil tady?
0: Pane Kukačka, 20 vám dáme teď a 20, až si to odsedíte.
2: Až jako přijdete zpátky z toho orlábu.
3: No kriminál.
2: No my tomu říkáme orláb.
3: Jo.
2: Víte?
3: A 20
2: teď.
3: To mi může dát.
2: Jo, to můžeš klidně dát.
3: 20 je teď a 20 potom. A mistře, jak by to bylo s nemocenskou a s tím?
2: Všecko platí.
3: Sám.
2: Všecko, spoleněte se, pojišťovnu, všecko.
3: To je 20.
2: I dopravu tam.
3: No to pořád ještě.
2: No já vám něco řeknu, když nechcete, nenuďte se. Byli tady lidi kvůli tomu. Alois se nám nabízel.
3: Alois?
2: To bych vám vyprovoval. Alois přišel a povinal, že to odsedí a z radosti. A co nám slíbil?
0: Ano, Vánocům? Co nám slíbil?
2: Vidíte?
3: Co?
2: Husu. Takovej to člověk.
0: Hm. Ale Toníček řekl, jen můj drahej kukačka.
2: Jsem řekl, já.
3: Ale snad byste nedal na Aloise, to je, jak ten to odsedí a jak bych to odseděl já.
2: To je taky pravda.
3: No jo.
2: Teda když to odsedí kukačka, tak to máme jistý, že to odsedí rovně.
3: Hezky. Tak. To odsedí.
2: Jo.
3: A 20 letech.
2: Ano.
4: A co budete dělat vy, mistře?
2: Já budu v malý dílně za varhanama pracovat, jako by se nechumelilo. Rozumíte?
3: Jo.
2: Jenom o něco vás prosím, kukačku. To, co jsem tady říkal, to je tajemství.
3: No jo.
2: To se nesmí nikdo dozvědět, to je mezi námi třema. No vy to víte, žena to ví a já to vím.
3: Jo.
2: Na to si musíme dát slovo.

0: takovej hlad, že ani hoblovat nemůžu. Aj. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a vlastně za mě kukačka sedí.

0: Paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
0: No totiž to je omyl. Jak? Z toho já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
0: Protože včera umřel celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje úcta.
2: Já jsem to viděl. Já jsem to neviděl. To nevěřte, scházelo. Hradíko, já už stýdnu. Ježíš, ve mě roste kostra. Já jsem definitivně, no jo.
3: Tady
2: je na to kolek. Toníčku, co budeš dělat?
3: To můžu dělat, vydělat i mě. Mě vím mrtvýho dělat.
1: Bože. Chudák. Tak ten kukačka je mrtvej.
4: Toničku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
3: Vrátíš? Odkud? Z hrobu?

0: Smuteční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomí se na tu věc zde podíval. Švagrová. No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jste ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale vyračte být tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
2: Alois.
0: Prosím vás. My jsme z dvojča původně. Totiž dvojče jsem já. Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď se mě splet tom... Jak moc?
2: Co pak tam děláte, pánové?
0: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
3: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, poklona, jen od skříně, prosím.
4: Paní Špelcová, já vím, že nejsem vítaný host. Ale osud je osud. Nedá se nic dělat. Proto přijměte mou upřímnou soustrast.
5: Děkuji vám.
4: Ale pohřeb bude mít Špelec překrásný. Celá setina vyrukuje v parádě a za rakví mu ponesou na polštáři tu medaili. Škoda, že sám neuslyší čestnou salvu.
0: Poslední mal.
6: Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku. A každej se nutí honem do skutku.

dvou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to napadne, poruší si líku vere, a to takhle dopadne.

0: Já bych s tím prachtil. Mám já to zapotřebí tohle?
1: Hm? Já, mě to jedno, no. Já se ožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.

0: říká?
1: Víš, že se mi teď víc líbíš, než jako můj muž?
0: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
1: Ale Soničko, ono ti to tak sluší.
0: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělá exaut, mně ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
2: Ale ne, aby si zase v hospodě tento píš.
0: Ty myslíš jako likvér. Simpio, tohle můžeš říct, protože vím, co by to... Ani do huby, ne? Pa? Já vím, já bych dostal tři...

0: pak jsem se dostal do Ruska. V Prusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda, tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz, krut, co se říká v Rusku, ona do mě nevtrkej. Krut, ruský, víš, řekne to, jiný neřekne ti nic jiného. Krut, taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně jsme. Co je? Nějaké hypnotize, ne?
1: Nejsi ty Rudolf Špelec?
0: Je?
2: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak se pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
1: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
3: Já jo?
1: No jo, ono už je to pár let, to se ví, prošle, pane. Přešlo, bude parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz prošlo.
0: No je.
1: No, no. I jak čem panu prošlo pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. Myš čem povodilo prošlo pana dobře.
3: A jak se máš, pojat?
1: Bardzo dobře, prošlo pana. Já nemohu sobě skážit.
3: No jo.
1: Bo já zarobiłem sobě, prošlo pana, v Varšavě tyle. Víš? Já musím to samej śmierci więcej pracovat.
3: Prosím tě.
1: Tak.
3: A jináč také neděláš nic?
1: Prošlo pana, nie, já už nerobię. Bo já sprzedawałem tam, prošlo pana, choinky. I później, proszę pana, w zimie lody.
0: Lody?
1: Tak.
0: Ty wiedziesz.
1: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana? Niech pan ktoś po sobie opowiada.
0: O, wiesz, jesteśmy byli w obieda, teta.
1: No to co więcej?
0: Ja więcej tak już nie mieli.
1: No co, proszę pana, pan do mnie po polsku nie mówi?
0: Jak to? Co rikasz?
1: No proszę, nie mówisz polski.
0: Do?
1: Ty?
0: Wiesz, mówim, gdzie jo? Ja ci to hned przekladam. Tady je to polský a český, to jde ven.
1: Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
0: Jo.
1: Když jsme se zase sešli.
0: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
4: No, zasluž.
0: Liguere!
4: Rudolfu, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
0: Ale prosím tě, porad smrt.
4: Porad.
0: Aje.
4: Aje. No. Teď by nic jiného nescházel, než aby si začal střílet.
0: To je nápad. Co? Pojďte jim flintu.
4: Nebo považuj se.
0: No. Ale zase vejď porad. Poradně nemáš krylóru. Já něco řeknu. Já něco řeknu. Mně se chce něco říct.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tak začneme. Jméno?
2: Spurný. Jarda Spurný.
1: Povolání?
2: Po co?
1: Povolání.
2: Řidič autobusu.
1: Kriste. U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile.
2: Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru.
1: To jste měl odvahu si sednout za volant?
2: Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo. A za sebou 11 metrů plechu plný lidí?
1: No, tak snad stačilo říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky.
2: No, jim si tam zlámali hnáty, víte, no, tak to bylo nebezpečný, hrozně.
1: Jste museli jet z divočiny.
2: Co, jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky a tak dále, že jo. Akorát cestu zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. To už to tam vypadalo, to je to samá, jaká semprantýna.
1: No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že?
2: No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon.
1: Jaká soutěž?
2: Soutěž, bodová soutěž o zlatýho norka. O zlatýho norka, pochopitelně, soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů.
1: Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi.
2: Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje.
1: Mně to funguje.
2: Mně to taky funguje.
1: No ale v rámci...
2: Dneska ne, nebudu dneska.
1: No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující.
2: No, to byste, akorát to byste musela znát tu naší...
1: Pobejte se normálně.
2: Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja.
1: Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to spát.
2: Já aspoň ožrala.
1: Samozřejmě.
2: Víte, co ta naše parta, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to?
1: Ne.
2: My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP.
1: DIP.
2: DIP.
1: To je jako zkratka, nebo je to celý název?
2: To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenovitě Kongresová ulice, prosím pěkně.
1: A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení?
2: Náčelník vede soutěž o zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuji slovy, 90 bodů za půl hodiny.
1: No to vám,
2: a to si
1: myslíte,
2: že máte půl bodu za panáka. Víte co? Takže to, a pak vyváděl hajzl. My jsme se vraceli volmi normálně. Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo. Hele, měli jsme z Mělníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane Žiši, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Žiši, čůrat. Pane Žiši, kakat. Pane Žiši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto a říkala, ten má si ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral, ale rychleji poběží, jo.

0: Jenomže ty blbci ožrali udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
1: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
0: No, nějak to uděláme.
1: Nebudeme se dělat zlou krev,
0: to
1: rozumíte?
0: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
1: To je opilá krev pro vás.
0: Opilá krev.
1: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
0: Kterým?
1: No, nebudeme se dělat zlou krev.
0: Nebudeme. To víte, že ne.
1: No, tak podívejte.
0: To víte, že nebudeme.
1: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
0: No.
1: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
0: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
1: Tak já to
0: já nebudu rozumět. Před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
1: Myslíte, já to teda napíšu, dobře.
0: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
2: Dovolte mi, abych vás teď pozval k poslechu dalšího pokračování cyklu.

0: Štěníčko. Začíná už čtvrtá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostraváka. Jeho autorem je ještě stále svou identitu skrývající Ostravák Ostravský. Tyto původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelinský. Tož pojďme na to.
1: Ostrava je šumné město, o tým slycháváme často, co je všecko.

jsem slavil, neslavil Valentina. Zbytek neděle ustal komplet za guvno. Vystoupil jsem u Alberta, koupil si igelitku lahvaču, doma lapnul před bednu, čuměl do blba a zapíjal žal, bo jsem měl zmatek v pale. Po čtvrtým škopku jsem asi zachrapal, bo si nepamatuju, jak se setmělo. Zbudili mě zprávy na čete a jakýsi chujový pocit v krku. Kura, asi to pivo bylo moc zimné. Chvilu jsem se čučel, jestli se už Gros přiznal, a potom jsem šel chrnět a dospavať sobotní noční šichtu. Do roboty jsem stával jak zavalený havíř. V pisčisku jak v žumpě a v krku, jak by jsem zežral šmirgel papír. Zrcadla jsem se chvilu nemohl poznať. Tuž to mám skoro každý den, ale ty kruhy pod očami byly jakési vytáhanější jak obvykle. Že by na mě cosi lezlo? Pomaly jsem se odbelhal k zastávce mezi ty pajtaše, co tam stojí každé ráno, zařadil se do fronty a kutkem oka sledoval ty jejich natěšené kzichty. Jeden chachar s kufříkem se tam vykecával druhému, jak si ráno přivstal a dvakrát robu překvapil, když je ten Valentin. Ten druhý enem zavistivě polikal a potem pravil, že on tež stanul spíš, ale z bezpečnostních důvodů. Bostu jeho už to pár roku není žádná řiť, bo 97 kilo u roby to jde o páteř. Kusek dal tam cvrlikali a oslimpavali se jacisi dva mladežníci. Ona tak 20 roku, on kolem 25. Co ti tak brzo robí na zastávce místo, aby chrněli doma? Babka tak 1,50, co stala hned vedle, schválně vždycky počkala, až on se přicucně a potem jeb ho do žeber loktěm. A pri, promiňte, lidi se tuž duchají. Starý už bez tak doma cumla akorát tak láváče a tak Rebeka asi zaviděla. Do dupy, tuž na té naší zastávce, to je vyběr. Naštěstí už přijela lokalka, tuž jsem nastoupil. Urval volný flek těsně před tašku té Megery a než jsem zdřimnul, chvilu jsem ještě poslouchal ty její pindy, jak je ta dnešní mládežně vychovaná a že ju, která má rakovinu

Alzheimera a protézu a astma a zanět žil, nikdo nepustil lapnuť. Na šichtě mě čekalo překvapko. Kamil se tlemil jak Ho Chi Minh a podával mi jakýsi balík, co smrděl jak prodavač v drogerce. A prý, že mi to posíla Milena. Kura, malem bych už na ňu zapomněl. Bylo to převazané takou růžovou šňuru a viselo na tým srdce, na kterým bylo napsané Pěkného Valentina. Chcel jsem to schovat do tašky, popřece se to nebudu rozbalovat před partiu, však kdo ví, co v tým je. Ale ti hňupy zvědaví se kolem mě nahrli, jak ľudě před osmu před hlavní poštu. A chtěli to vidět. Tuž nebylo zbyti, bo jich byla přesila a utect nebylo kde. Rozbalil jsem to a z vnitřku vypadly také černorůžové trencle se srdcem na předku a napisem Sam Bake. Partia se začala řezat a poplacovat mi po ramenách. Všimnul jsem si, že z vedlejšího kanclu nakukovala i Jaruna, ale zase tvařila jak kuřiřič. Tuž asi zaviděla. Do konca šichty mi nikdo neřeknul inač než ty Bejku. Jak jsem chtěl vyhodit tu krabicu, v které to bylo, na dole pod papírem jsem našel fotku jakési blonsky, která mi byla povědoma. Kamilovi asi docvaklo, že nevím, o koho jde, bo jsem na ňu čučel jak tuna do kamery a pravil mi, že to je ona. Kura, konečně vím, jak vypadá. Trochu mi připomínala jednu tu robku z tého růžového DVDčka od Jarina. Na co já vůl tak dlouho čekám? Taká fajná roba. A já utracám chechtáky za nevydařené akcie v kine starou z babu, co vypadá jak nahlovsky bez brýly a protivná je jak starý vratný dežo ze založny. Obratil jsem fotku a tam krasopisně napísané Zavolej mi a číslo, které zůstalo na kartě, která bez tak jezdí Ostravu napresovaná do drážky zimní gumy tého zasraného Forda. Zbalil jsem fotku do tašky a čekal jsem na konec šichty jak na boží smilování. Rozhodnuté. Nejpozdější zítra si kupím nový kecafon. Překvapkům ale ještě nebyl konec. Jak jsem se vrátil z oběda, na stole ležela mini bomboněra, převázaná stejnu, ale zmačkanější růžovou šňuru, jak ty trencle, a na zastrčeným listku vyrvaným z bloku bylo napsané Pěkného Valentina. PS, až půjdeš kolem mojeho kanclíku, mrkni na zeď. Nenápadně jsem šel kuknuť do Jarunina kanclu. Všetci kokotci pryč a uprostředka moja fotka z občanky zvětšená na A4 a Jaruna pomrkávající na mě, jak by měla za něc pojivek. Tuž to jsou šoky. Naraz se o mě baby budu hádať. Co to do ní vělo? V babách, aby se čert vyznal. Poslední překvapko dňa, pokud vynechám to, že mi jaksi k mně sednul ten bramborový salát, co byl na oběd, a tak jsem stihnul vystupit u Elektry a doletět na hajzlík na spolku, byl dopis, co jsem našel po navratu dom ve schránce. Bez známky, bez adresy a ve vnitřku lístek. Omlouvám se za tu scénu, Pěkného Valentína a někdy zavolej. D. A včil baborať. Jedna roba lepší jak druhá a třetí lepší jak první. Z počtu jsem měl vždycky kulu, tuž jak se mám rozhodnout. Valentine, ty hajzle.

ostuda v avioně. Jak jsem včera řeknul, tak jsem zrobil. Dal jsem na radu partie a pořídil si tého Erika K700. V krabici byl asi 100-stránkový návod, ale na co, pravil jsem si. Však jsem technický typ, to zvládnu. No ni. První, co mě překvapilo, byla baterie. Nešla tam mrcha zacvaknuť, ať jsem rval, jak jsem rval. Po 5 minutách marné snahy mě napadlo ju obratit a vida. Potem se konečně zapnul. Ľudě zlatí, ty barvy, až mi šlapala kolem. Připadal jsem si jak navalený na disce. Jak to konečně doblikalo, chtěl jsem si tam zapsat milenine číslo, ale bylo to jakési kýne, jak moja stará Nokia. No co vás budu valit po ušach? Nakonec jsem hrabnul do tého navoda a 2 hodiny jsem študoval a mačkal knofle jak napitý telegrafista. Po také šichtě jsem spokojený chvilku spočnul při fernetu a slavnostně poslal první SMS-ku. Tuž jasně, že mileně. Ahoj. Us zas mám co mackat. Tus nezajdeme kajsik zaparit? Asi jsem se měl podepsat, bo za chvíli mi přišla odpověď. Neotravuj uchylo, bo na tebe zavolám cajty. To cvaklo mi v pale, že Milena nemůže tušit, že moje nové číslo je zrovna toto. A radši jsem jí zavolal. Druhý fernet mi dodal odvahy. Bo když jsem tak nad tím uvažoval, střízlivě jsem s ní ještě nemluvil. A kdo ví, jestli tenkrát po té akci, jak se stalo kdo ví co, jsem s ní vůbec mluvil. V telefonu měla fajný hlas a vypadala natěšeně, že konečně volám. Chvíli jsme jenom tak plkali o ničím a nakonec jsem se odhodlal pozvat ju kajsik na štamprlu. Ona je sice až z Vyškovic, jak z ní vylezlo, tuž ale já jsem gentleman. A tak, aby nemusela jezdit přes celou Ostravu, nabídnul jsem se, že za půl hodiny dovalím já. Domluvili jsme se do aviona, bo ona meška hned v tým paneláku naproti. Kopnul jsem dalšího ferneta, abych získal jistější krok a trochu jsem se ošpluchal voňavku. Sice jsem si nic nesliboval, ale radši jsem ty její valentické trencle vzal na sebe. Lokálka byla poloprázdná, tuž to je jiné kafe jak ráno. Ještě, že mám legitku, bo u šentala nastoupil revizor. Taky pajtaž malý, z hubu, jak by ho přivřeli dveře, a hned se hrnul ku mně. Chvíli jsem si ho nevšimal, bo po fernetu mám vždycky také hrdinské myšlenky, ale jak mi začal mávat předpiskem tím oznakem, radši jsem mu ji ukázal, aby dal pokoj. Milena už stála před schodami do aviona a čím jsem byl blíž, tím vypadala lepší. Už z dálky se tak pěkně tvařila a na uvítanu mě aj pocalovala na lico a hned prý, že už se jí stiskalo a že furt nemůže zapomnět na ten večer a kde si cosi. Tuž to by mě zajímalo, co jsem to tenkrát zrobil takého světoborného a hlavně kde. No nic. Sedli jsme k oknu, přišel viditelně přikuřený servír a prý co si dáme. Bo já už jsem byl rozjetý z toho ferneta, jak skejťák za aviu, tuž jsem pokračoval. Milena si objednala jakési sladké scanky, jak nám to donesli, nedalo mi to a pochlubil jsem se svojím novým kecafonem. Ukázal se mi, co jsem se za těch pár hodin s navodem naučil. Tuž moc toho nebylo, ale hlavně se mi líbilo, jak jsem si ji mohl fotit a ji natačať. Akurát při té jebě, co to vždycky při focení zrobí, se ohlížali ľudě od kulečníku a je očipek. A ona na mě furt enem tak mile čuměla, jak zahradkář na sciplého krtka. Po mojí 6. a její 3. štamprdli se zoptala, máš je? Tuž já už jsem měl pomaly zatmění a pisk se mi měnil v myci žiňku, tak jsem to hned nepochopil. Ometla řasami stůl, jak se nakláňala a mrkla očami na moje rifle a mi to naraz docvaklo. Ona myslí ty trencle, ještě, že jsem si jich vzal. Bo baby jsou haklivé, jak vám dají darek a vy ho nepoužíváte. Tuž mám, pravil jsem odvážně, bo jsem netušil, čemu se ptá a co bude nasledovat. Jak už byla taká fajně lízla, začala mě hecovat, ať jich ukážu. Tuž či jsem exhibicionista, abych se v plné knajpě chválil, čím mám zabalenou žiť? Jak si jsme to zakecali a další štamprdla zmizela v krku, jak splůva v kanále. Chvíli kecala o robotě a kamoškách a poté mi zas očiska skluzli níže a zas začala otravovat,
jak popelář na Silvestra. Tuž jsou ty baby ujete, či co? Jak už jsem měl dost pale, tuž jsem ji odfrknul, že nic, že ať jde do dupy s takými kecami, a to se nasrala, a že prý se mnou nic není, a že kdybych stal za to, tuž bych zašel na hajzel a s tím tydlifonem, co s ním machruju, by jsem si ty trensle vyfotil a přinesli důkaz, že si vážím jejich dárku. Po dalších dvou fernetách už mi to přišlo jako fajný nápad. A tak jsem se vydal na cestu. Šlo mi to pomaly, bo jsem se celou cestu snažil i zrovně, aby si partia okolo mě myslela, že jedu hospodský slalom. V kabince šlo všecko podle plánu. Stáhnul jsem rifle, zapnul foťák, přisvítil si tu baterku, co je na zadní straně, a vyfotil. Na jeden detail jsem ale zapomněl. Zavřeť dveře do té kabinky, co je naproti vchodu. Ti čtyři kolici, co mě viděli, jak si v černorůžových trenclách s galatami u kolen fotím kdo ví co, na to asi do smrti nezapomenu. Rudy, jak ty trencle jsem nechal Milenu a valil pryč. Do aviona už nevkročím ani ve skafandře. Venku jsem se vydal pomalým jistým krokem směrem k lokalce, ale po paru metrách mi začala být pěkná kosa. Jak jsem se viděl ve výkladě té samošky vedle, došlo mi čemu. Byl jsem NF v košuli s krátkým rukavem, bez šalka a čapky. Cvak. Kolca ve sfernetované pale docvakly na správná místa. Kura, sveter, bunda, peněženka, Milena. Nadal jsem si z očí do výkladu. Ty vole, jaký sik. O 40 metrů dál a 6 metrů výště čeká baba jak modelka a ty bys to včil vzdal? Val za ňu, hovado. Byl tam ještě zbytek sněha, tu jsem do toho zabuřil palu, abych se trochu zpamatoval. Oprašil jsem sníh a vydal se pomalu zpátky. Ale jak se dostat nenápadně do vnitřku, když ty čtyře kolici už bez tak na celou knajpu vyhlasili, že na hajzlu je uchyl, co si fotí trencle, a včil už to bez tak ví aj ta rodina tého eskimáka, co tam vaří. Po také sračky nemůže vařit ňašinec. První mě napadlo vletět do vnitřku, porvat hadry a Milenu, nechat hektaky na stole a zdrhnout pryč. To ale mělo jednu chybu. Počet fernetů v krvi, dosazený do rovnice pro rychlý rovný pohyb, mi vyšel moc velký. Tuž, a co tak přeručkovat po tým randlíku nahůře? Mě napadně zaklepat na okno na Milenu, znakovou řečů jí řeknuť, co se robí, a ať zaplatí a jde ven. To bylo lepší, ale paru much to tež mělo. Neumím znakovou řeč. A i kdybych uměl, asi bych ji nestačil řeknout všechno, než bych se bujebnul z těch 6 metrů nadůl. Poté mi ale pán Bůh zeslal anděla stražného. Kolem se motal jakýsik, přikuřený bezďák ve vaťáku a s kloboukem, co bez tak našel v popeláku. Jak mě viděl NM v košuli, pravil mi, jestli nemám jakýsik drobné. Hrabnul jsem do kapsy a vytáhnul 2 dvacky. Řeknul jsem mu, že mu je dám, ale musí mi na chvíli pojčat ten mantl a klobuk. Honem si spočítal, kolik krabicových vin si koupí za 40 kaček a mantl s kloboukem změnil majitela. Smrdělo to jak tchoř na grilu, ale dobře mi tak. To mám za to, že jsem se nechal namluvit do také hlupoty. Zamaskovaný jsem opatrně stupal po schodách do aviona, jak přemek po 10 stupňách ku zlaté. Klobuk jsem si vrazil do čela a nenapadný, jak byla bez plavek, jsem se přiskokami šinul k našemu stolu. Ale roba nikde. Naše hadry tam byly, nedopité sklinky tež, tuž nemohla být daleko. Do štajgrové řitě. Stala u baru s jedným z těch koliků z hajzla, tuž co včil. Z tého klobuka už mě svědila pala, tuž jsem odehnal vši, nasadil jsem si pod něho tu svoju čapku a šel za tu dvojicu. Postavil jsem se za tého bambulu a robil posunky na Milenu. Asi mě nepoznala. Modal posluchala jakusi k historku o nahým chlapovi, co tu lítal před chvílou po knajpě. Kura, tichá pošta funguje rychlejší jak maratonec po skaženým zelu. Nakonec mě napadlo načmarat na pivní tacek, že mě zachvatila kolika a že přes ten bolebřuch jsem ju ani neviděl a šel pryč. Tacek jsem bechnul na stůl spolu s chechtakami za útratu, zebral svéter, bundu a valil nenapadně dom. Bestia se ani neohlídla. Dole jsem vrátil hadry původnímu majitelovi, který se jaksi zalibně díval na moju bundu a svetr, a odmotal jsem se na lokalku, jak motil Emanuel po divných hřibách. Ráno jsem si přečítal SMSku, která přišla večer. Prý ať se na ňu nehněvám, že jsme se už neviděli,
bo asi co si divného zjedla, bo tež měla koliku. A ani slovo o Pajtašovi z baru. Tuž to je divné. No ale asi omezím chlast, bo mi to nerobí dobře na pajšel a robím po ním cipoviny.

pátek ráno jsem staval rozlamaný jak studentská pečeť. Celý člověk mě bolel, jak by jsem sebu bechnul ze schodu. Tak jsem se doplazil do kupelky umyt. Bylo mi tak zlé, jak když jsem raz povečeřal smažené žampiony a zapil to vínem. Pala se mi motala jak po hodině na husenkové draze. Tuž tak přece nemůžu do roboty. Poslal jsem Kamilovi SMSku, že je mi chujovo a že jdu do doktora a pomalu jsem vyrazil. V čekárni bylo lidi jak věřitelů před Grosovým barakem, tuž ta chřipka, o které mluvili na Nově, asi bude pravda. Postavil jsem se do rohu, kaj bylo volno, a čekal. Na řadu jsem přišel za 2 hodiny, jak už jsem viděl všecky svaté a slyšel tolik historek, že by se z toho dala napsat knížka Domácí lékař pro naše nejstarší občany. Sestra mi nacpala teploměr pod pazuru a cosi spisovala. Za chvíli mi ho vytáhla, zacvičila obočím a pravila mi, že dneska mám stříbrnou medailu za teplotu se svojimi 38,8. Zlatu priměla jedna robka, která to vytáhla až na 39,6. Poté mi dala obrazek z veverku za 2. místo, kartu a poslala mě za doktorem. Ten mě přivítal se slovami: vy jste tady nebyl pěkně dlouho, to si uděláme i preventivku. I mrknul do krku, poslechl si mě a řekl mi, že mám chřipajzňu. Potom chvíli čučel do karty a zjistil, že mám aj těsně před prošvihlým tetanem a už chtěl chystat i někcu, ale včas jsem ho zarazil dotazem, jestli mě to při té chřipce nezabije. Co si zafrfňal pod nos a skřínku s injekcami zazavřel. Potom se mě ještě ptal na různé capiny, kolik vážím, měřím, jestli nemám ranní teploty a jestli nemám hemeroidy. Asi vycítil moju nejistotu, bo mu blisklo v oku a natahoval se pro gumové rukavice. Ale mi se jaksi zamotala pala a tak jsem se chytil stolka, tuž pochopil, že nebude nic. Napsal mi jakési prášky a týden neschopenky. Cestu dom si pamatuju tak matně. Dokovač jsem byl venku, chtěl jsem si zajít do lékárny pro ty prášky, abych už nemusel z lůžka. A člověku je hneď lepší, jak je chorý a může do sebe cosi házať, než jenem ležet. V lékárni jsem si vystal řadu 5 lidí. Přede mnou stal razovitý občan města, zkráceně Rom, který chtěl cosi na opar. Celkem pěkná robka za pultem mu podala jakusi masť a ušťukala na pokladní cifru 185 korun. Rom zapraskal fusy s kamy a zoptal se, jestli by neměla cosi levnějšího. Robka se nafuněně natáhla do regálu a podala mu jinou krabičku a prý 110 korun. Tež se mu to nezdálo a ještě se zeptal, jestli nemá cosi úplně obyčejného. Baba zakrutila očami, cože jsou dneska i ľudě za socky, hrábla dolů pod pult a vytáhla stejně velkou krabičku a nacvakala na pokladní 45 korun. No už mi taká sympatická nepřipadala. Dal jsem jí recept, zaplatil 200 za prášky a odmotal se dom. Doma jsem poslal Kamilovi další SMSku, jestli by se odpoledně nestavil pro nemocenský listek. Uvařil jsem si čaj, převlek se do pyžama, zežral první prášek a zalehnul. Než jsem usnul, napadlo mě, že robka doma není taká špatná věc. Když už nic, aspoň by mi mohla vařit čaj a podávat čisté papíry na psaní zavěti.

0: Skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste reprízu čtvrtého z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka. Jehož autorem je Ostravak Ostravský. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucí mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda! Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224-682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá,
ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíků v odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopance přidal. Jakýsi muž odkryl špehýrku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Zhledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.

Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimy nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, jásal otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod brancu je opatro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyněl jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole.
Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. A řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda, přeci se urodilo. Pak vzal brambory, jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místě, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: nikdy. Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii, a brojil proti Šanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: pryč agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývaly se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.

Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti, a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují značením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavil a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, učil důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu. Bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel.
Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně, takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Stal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdé si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9 se objevili před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

V naší třídě byla nejoblíbenějším předmětem biologie. Její výuka měla ve škole svou tradici. Starší spolužáci nám vyprávěli o bývalém profesoru Lehnickém, který se na osnovy neohlížel a výklad omezoval jen na kreslené popisy ryb. Teprve inspektor prý objevil závažný fakt, že profesor Lehnický je němý a tudíž k výuce nezpůsobilý. Náhradu do konce roku ředitel nesehnal, neboť se proslýchalo, že v biologickém kabinetu straší. Suploval tedy školník Vaňkát, který byl znám jako milovník přírody a choval na školní zahradě králíky v 6 kocích. Měli jsme jej také rádi. Učením nás nezatěžoval. Přišel do třídy, otevřel přípravy a četl. Téma hodiny králíky. Cíl na krmidě. Pak přípravy zavřel, seřadil nás a dodal. To byste, kluci, nevěřili, co ty potvory sežerou. Známky pak dával z hlavy podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drzý. Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši 4 lístků a ještě vyčistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti. Po prázdninách, právě když jsme si chystali nůše na biologii a šplhoun Brumlík se vytasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nový pedagog a řekl: Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte to po mně. Doktor Zelí byl možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozývaly výkřiky. Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále! A jiné. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd, řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně schání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou. Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděli budete na výletě a já bych jako hlupá klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si myslíš. Při jedné hodině biologie jsme tak hlučeli, že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky. Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se mi, jako by se tu válcoval plech. Tehdy se poprvé Zelí rozuřil. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. Nezapomenutelným zážitkem školního života byla pak návštěva zoologické zahrady. Již týden před stanoveným datem výpravy sršel Zelí vtipem a dobrou náladou. To uvidíte, co je na světě zvířat, holedbal se, a každé jiné. Jen o jedno vás prosím, děti moje takřka vlastní, nekrmte zvěře. Všichni jsme to svorně slíbili. Jenom Pelnář povstal a řekl pevným hlasem. Já budu krmit hrocha, líbí se mi, že je špinavej. O tebe strach nemám, Pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý, jak tě znám, o tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a huhňal výhružně. Uvidíme, hlávko. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v 7.00. Pelnář přišel v 7.05, neboť vláčel za pomocí svého děda velký tlumok laskomin pro hrocha. V 7.15 odjel vlak bez nás a v 7.32 přiběhl uřícený profesor Zelí. Promiňte, chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží. Omlouval se pokorně, ale hned na to vykřikl. Pelnáři, okamžitě nech to žrádlo pro hrocha doma. Repetent drze tvrdil, že veze chudé, neduživé tetě do Prahy výslužku, což mu děda bázlivě potvrzoval. Zelí se upokojil. Pak přiložil ucho na koleje a pravil. V 9.48 jede další vlak. A skutečně přesně v 9.48 stál vlak před námi. Sice nákladní, ale stál. Cesta na uhlí ubíhala klidně až na to, že Zelí občas vypadl z vagónu, když si prohlížel krajinu. Konečně jsme stanuli před zoologickou zahradou.
Prosím slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr, obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Učitel zrudl. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor odvedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Vtrhli jsme do zahrady. Právě když učitel hledal cestu ke lvům, spatřili jsme 2 prchající zřízence a zaslechli křik. Zachraň se, kdo můžeš, hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co

Půlná, jak mě přátelský obtáčí. Nadechni se, Milovský, volal zelý zoufale. To je krajta. Pak zavřel oči a šeptal. Vidíš, blbe, kdyby ses byl učil. Hady jsme měli předminule. Náhle jsme si všimli, že jediný, kdo se neukryl, byl Pelnář. Stál na cestičce, pak přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se zelí, to mohu ještě seskočit a rozplést Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. O pár vteřin později už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, Pelnáři, volal doktor Zelí. Připrav si žákovskou knížku. Po 20 minutách dostihu však přestal Zelí zřejmě vnímat. Zakousl se hrochovi do kůže a již dávno neřídil jeho směr. Pelnář se zajíkal smíchy. Na to otevřel vak hrochových pochoutek. Tlustokožec zavětřil a zarel hlavu do pytle. Zelí se sesul k zemi a v leže Pelnářovi děkoval. Po chvíli přežraný hroch zjihl jako dítě a dokonce před zelím panáčkoval. Pak se nechal klidně odvést do svého bazénku. Pelnář dostal od vedení zoo za odměnu náramkové hodinky a od té doby je s učitelem jedna ruka. Zelí chodí k Pelnářům na obědy a repetent má nad postelí list ze žákovské knížky s pochvalou. K záchraně profesora před zlým bůvolem neváhal obětovat výslužku pro chudou nemocnou tetu.

Jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Nohejl, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů, svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkali se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně Kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabům Lojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Věděl se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadil. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle

tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Noheila. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigád dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh Kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme na očích ty zhýralce a můžeme ji zasáhnout. Překročilo liby to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávej, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení Zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti, že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhneme se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Marně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Lojzis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Noheil, těsně sledován lehkonohou Lojzis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Noheil dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Lojzis obdržela knihu Jak se kalila ocel,